0: NDR Sakska, Serbski rozhlas. Šport.
1: Janom Rehorjom.
2: V serbských Bazlicách by sobotu 7 vjesnych koparnskych mústvo v obvuku vjesného svedženia v dvimaj štaflomaj rao. Na malom vjesném rejnišču kopaše so v zestavie rota a 5 plných rejerjov. Malé finále doby stará serbsko-bazličanská garda přečivo tamnejšie modžine v celeniu jednatkou. V končnej hry přesadží so vjesné koparnské mústvo z Pieskec přečivo celky z Nebelčic z 2-0. Na miestnach 5 do 7 šejovachu zastupníctva ze Sarnian, Votrova a Mivočíc. Plánované dječace turnier so v serbských Bazlicách převed nebe, dokéž nebechu so dosť mústvou dovolá dla přizivili. Športové tovarstvo Sokol Ralbice Hoky je piatk popoludní v Delanách prvný veľký koparský kemp svetoznatého kluba Real Madrid zakončil. Vône zamovite Juri Bench.
3: Aj tu kempi ovo prođe jara, dere odbižao, da vedro ne bi docela tak špatne, su veli preli, dokiš, aj to ne bi tak horco, da se modere trenovač. A nakon su, pjatk smo veli potom te uljke mitovanje, aj ja tu fal Walter z Vaska, tu nije tu cilko ne kemp nitko dobil, on je bil tu najlepši rajot i najdisciplinovanjiši od Čech, a tak su se te jacore dipki romađili nakon su, a on smo nitko do Madrida leče, časi tam je nuru od Real Madrid obladač.
2: Nekotre koparske vusljedki prijotovanskih koparskih rov. Športová jednotka Kruščice, biskopičanské koparské tovarstvo 1-8. Cilc čestných rotov za Kruščanov by Jan Boguš. Sokol Ralbice Hoky modrobili nesvači 2-4-0, cilce rotov Baltazar Hajdorn, Adrian Voko, novopříklad Niklas Šelc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mužstvo, LSV Hore druhé mužstvo C4, za hosti čelo Trechichu Simon Žur, Maximilian Zárodník a Bosčan Donat. A Sokol Ralbice Horky športové tovarstvo Ljubuš 4-1, za Ralbice Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdorn a ešte raz novopříklad Livius Frenzel.
1: Utromi Jack, Janne Rehore. Za športové úsledky konca týdženia 5 hodin označie, za 12 menšinu slyšíte naše pojezdče srbským rozhlasom.

0: Menderotova.
1: Dobre ranie. Letuše lične dživadvo Budyšine je niedže 4,35 stupšiladovarju vidžavo. To zdjeli nemsko-serbske ludove dživadvo počeravšim poslednim predstajenju. Za serbsko-rečnu činoru a klanko dživadvo reka bilanca runje zakončenje rajneje dobe 6200 vopetovaku a vopetovarju. Vo sebe hučbno-sceniska kolaža von do sveta vo serbskim vupučovanju je publikum šičahovava. A tež klanko dživadvo Kraluna Barbu a komedija Skazane prizlak ste kožda okolo 1000 vopetovarju mevoj. Priniraz bi dživadvo tež džil vučbe 19. letnika na serbskem gimnaziju. Pravi dvonje so šulerijo s temu domizna zabirahu, štož na zumje z javne scenisce prezentuja. Nidže 90 vopetovarju je so sobotu Budyšinje na večoru poezije na češt serbskeho basnika Jakuba Barta Čišinského vopčelivo. Mez publikumom bichu tež vopdženicu ferialneho kurza serbšine. Na serbsko-nimskim a mezenarodnim zariadovanju čitahu mjestrujim Roža Domašcina, Mirana Cuščcina a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autorojo bichu z Kočebusa, Drežan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a Čistkih Varnočic. Tež persijski basnik Davud Erfan a moda serbska autorka Zara Celerec čitašte basin Čišinského a svojski tekst. Doromade zaklinča poezija Sedom rečah. Z prozninského ljua serbského šulského tovarstva ve vodu Hendrichecach je so konstudženja 60 džiči za so derje domoj do Vužice naoročivo. Kaž tim pomocnikov a vednica ljua Zelvana Gruborova z Žiličju su jara spokojom. Na dživaničkach, lesnem bjehu a športovih ubeđovanjach su so džiči ze zapalom vopčelili. Mytovanje skupinskih dživov, kupanje bliski kupeli a reje tvorjahu rjane zakončenje 10-dňovského poskytka za serbski šulerju a šulerku 4. do 7. letnika. Vesno svedžen serbskih pazlicah je z doromady 1200 vopetovarjemi dobro votvozžňav. Při pjatkonym tradicionelnym vubidžovanju Hornja Ves přečivo Delnje Vsy je prinemu razi Hornja Ves dobyła. Koparski turnir susodnych vesku sobotu je mústvo Spiskec dobyło. Vierški nedžele bichu vústup Horjanu krenčemu pivku, samovarjeny vobjed, pisany program vesnanu z Modžinu a Džičinu a tež vústup vúdvorskeje rejovanskeje skupiny. Doromady 45 modostnych poda so čera z Krusčic na putnikovanie do Krupky, 18 z nich Prini Kruč. Duchovný převod převza kapvan Pitomrus z Budyšina, doroščený převod převza Halina Vencena. Modostní přenocovachu prýnjen noc Helmstorfe dženca přenocuja Pirnje. Tež skupina doroščených do Krupky putnikuje, oni startovachu čera ráno ve Votrove. V obě skupině jutce do Krupky doběžity, sredu svědča tam zromadně s dalšími putníkami božům šu tamniši bazilice. Modostní runě tak, kaž skupinka doroščených so štvrtk zaso na dompuč podadža. A to one bychu naše džencniše povešče, kiž namakače tež na našich internetnych stronach a app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca, skýre pomročené s vlakami do podňa tež ešte nekotre kapky dešča biehu dňa so potom v uvedri a to šo při silnym veciku ze severozapada a maximálne 24 stopňach.
2: Našim koncu šo okej, v tom zmysle dobro jezbu 4 po napošestčiche.
0: Serbský rozvoz.

0: Zatkula.
1: Naštore hevak.
2: Šastun leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zatkule vieselime so na miestem hižo 7. staciu. Tutun kruč podame so k koreniam našeho mordinského vusovania, potekim direktne k Zatkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali Ariane Viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim v obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potekim tak pravie vúcuchnovač. My sa na vás veselíme, vidíme sa v Kruščicach deleka při modinským klubie.
0: Zatkula.
1: Zatkula. Nič sa

Damžeš so zemja pali a inferno so da alle rošer, ja, francuske a španijske voju, ja, přečuo surovim vohinjam nikotre pšindu ve francuske ve mulkomistče Bordeaux přeco bliže. Vonjovi vobornice a vojsko či vukoni a tam už prajt Sisyphus dživo a najebač pomoci zvierskoje vobore a vojska nedostanu to do hošče. Miesten sú tam hižo ve okolíne voko Bordeaux a při Atlantiku viacač 200 000 ľudí evakuirovali.

A velečo, to maja mnoze dool, a předovšim dretež možina jezdži na hudžbne festivali, festivale vodeče prošu, ki so tukvilo z džela hižo vodmichu. Gajš tuncel aktualne přimio čanske skale. Kak tam bi, až to mažachu ľudža tam doživič, vod tým nedom viac. Sudom, bošestřiš.

0: Česač po šestčiche. Hej kunstdžene a potekim jeso Miočanskej skale Vitaj festival svečiu. Dožto ľudži je vo sebe na večernoch koncertach pšičauvav. Ľudia mačiua jesi sobotu pšipodňu atmosféru na festivalu ľubič dava, jako so pši hučbe a snobiedže prinje dživarničky zahajišu.
1: Atmosféra na festivalu je vodpínana. Svonce dere mini, na jevišu hučnik při tatelach, nabliže samopečne klip, hosčo, nekoci stanuja, su ižo trochu mučni od pjatku nišo koncerta a filmova večera. Sobu zariadova Jan Vesela je spokojom.
2: Vopravdu vulkotne, bo smo jara veli hosči mili, te koncerte su vopravdu krasne boli, val Boga Vaučicio, som jara ľubivo, tež zase jemo te serbske krutkofilme, tak vidieť by vopravdu cool, tež ten polský act, ten Oskar Mio, hat to ja nesem očakoval. So taká dynamika nastane.
1: Publikum je jara písané. Z Lipska, Berlina a z Drežan, Sornie a Delnie v Užice. Vodpolat festivala jo, zase mosty tvária mes ľudžimi a zase serbske témy a kultúra dále nesú vod hosči.
2: A jen poprom putne, to posledné cíle, to je to všetko jacvo. Also kúžiť, čo šinže, přinese na příšené leto ponienne bóna autosobu, hat tak so tuta pfoni na pomoku fejlni.
1: Terrain voko Miočanske skarbe sú se za festival knivali. Pomocnice při barie, v kuchni a při zastupie sú přečeljo. Organizacijsku pomoc kiči Daniel Hefner, kiž postara sa vo spichuanske sritki, kaž vod zavožby za serbski ľud. Večo koncerte vodnio workshopy, tak koncept festivala. Kurs Rizbarinia z Pisku zum Schauser Hubert Lange vod Durstva Kamenjak. V vonkoni kuchni so tak duo z romane Pizza peče. Při tym so simultane do serbštine převožuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein.
4: Bože.
3: Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: A tam šinže voda k tomu.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z Cövi svojbu stanuav. Za njeho je festival dživo a vodpinane runočasne. Bun je tu z iniciativu Süč nua serbska muzika v umenu vet.
5: My sme ti rečeli přes distribucijske puče, tiše ma snada ti fyziske synkonošaki, buchmo te předavač na šelkorech staciach v Užicu, kasete, abo te ptačele, toko su te zasa rune jara in.
1: Joka Maša se připonju na Vitaj festivalu v Kutku vysokých štomov a z limonádu ľubičta.
6: My so ľubi. Kučba, haj, jara pisana, jele serbsce rytša.
1: Tež Max Bagans, Kočebusa a Bernadette Brisanec z Drežan si atmosféru Vitaj festivala vážite.
7: Ho se zmakajú dolno a gorno serbe a to je vesemne taká umina miaze modostnými, miaze umiecami a...
6: To je aj haj lohká atmosféra, jara mione štete, jara ničo hektisce, jara pomalku a...
1: Doniž so potom večer zase sva ľudži na koncerte nepřidruží. Mez druhým vystupia Janka Hanka a Berlínska Dvoja.
0: Po atmosfére na sobotnejším festivalu při Miočanskej skále rozpravieše Lydia Mačiova. Nedom byl k nasledom. Nic ja.

0: Polícia z G.
1: Patrulia policie je sobotu popudňu v Biskupicach 40-letného z jeho skúterom stopovala a tiež přepruvovala malé e-ježdidlo nebezavestšené. Drogový test reagovaše na amfetamíny, s tým by jezba muža zakončená a policia so ešte dále spadom zabiera. Bivi vodže je policajska patrulja lepiva dveju muži, 6 a 4 a 40-letnju, ki ste grafitije na garažu v ščinu prskavoj, vecna škoda tam 200 euro, tiski z barbu buchu zčazane, a vobaj dostanete kvostansku ozivinku policije. A ve Vojerecach ste muži nocu na sobotu 27-letnjega z nožom vorozuvoj a jemu potom smartfon rubivoj, cuku na škoda 1500 euro, ale štož rubežnike nevedže štej, šmuratko miješe zatvarenu funkciju, zo možeš spoznač, že rune je poteki mistnosť. A tak možeše policija pokradnenu hendi namakač, statne rečnictvo přikaza bydlinje podladniju přepytovač, tamtež rubiznu namakachu netko ma taj 17-letnej vozivenku dla češkeho rubežnictva naši.
2: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: Žiwa dworika bilanca runje zakončenje rajnije doby 6200 wopytowaków a wopytowariów. Wosibie hučbno-sceniska kolaža Von do sveta vo serbskim wupučovaniu je publikum přičahovala. A tež klanko Žiwa dvor Kralu na barbu a komedia Skazane prüzlak ste kožda wokovo 1000 wopytowariów miłoj. Prvni raz bi Žiwa dvor tež džil vúčby 9. letnika na serbskim gymnáziu. Pravi dvonje so šulerjo s temu domizna zabirachu, štož nazumje zjavnje scenisce prezentuja. Nidže 90 wopytowariów je so sobotu budyšinje na večoru poezije na češć serbskeho basnika Jakuba Barta Čišinského vopčelivo. Mies publikumom bichu tisch wobdzielnicy ferialneho kursa serbšiny. Na serbsko-nimskim a mezynarodnym zariadowaniu čitachu mestrujim Róža Domašcina, Mirana Cušcina a Benedikt Dürlich. Dalše autorky a autorojo bichu z Kočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočíc. Tež persijski basnik Davud Erfan a młoda serbska autorka Zara Celerec čítaš taj basin Čišinského a svojski tekst. Doromady zaklinča poezija Sydom Rečach. Z Pruzinského liva serbského šulského tuarstva ve vodu Hendrichecach je so konstudženja 60 dječi za so derje domoj do Vúžicy nauročivo. Kajž tým pomocníkov a vednica Liva Silvana Gruborova z Žilichu sú jara spokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeđovaniach sú so dječi ze zapalom vobdželili, mytovanie skupinských dživov, kúpanie blízkej kúpeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10 dňovského poskytka za serbských šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Doromady 5 až 40 młodosnych poda so včera z Krusčic na putnikovanie do Krupky, 18 z nich prvý raz. Duchovný převod převza kapvan Pytom Rus z Budyšina, doroščený převod převza Halina Vencina. Młodostní přenocovachu prvý noc Helmstorfie, dženca přenocuja Pirnia. Tež skupina doroščených do Krupky putnikuje, oni startovachu včera ráno ve Votrově. V obě skupině jutce do Krupky doběžíte, sredu svědča tam zromadně s dalšími putníkami božům šů tam nižší bazilice. Modostní runě tak, kež skupinka doroščených so štvortk zase na dompuč podadža. Ješanský a skakanský turnier Bošecach je so včera s vůlkým mytom Budyšina zakončil, když je Ješar Elias Hiršfeld so budo Löbnica zau. Šmauc kapje přesadží so Pepe Šlegel, vůn smě so přes vosebite sedvo veselič. Serbsty Ješarjo bychu Nižozakský a Braniborský vúspěšný, Zárendorf je vůdobysý křesťan zárodník zromadně se Zakským mústvom mnohostronských Ješarjo prinemístno zjazkovým mústvovým vůbeđovaniu. Braniborským Galinčině zavěstší si Petr Bobka tiket za zjazkový čampionát ve Várendorfě ze svojej kobvu Dobra. A to ne bychu naše džencniše povešče, kiš namakače tež na internetnoch stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hajnit korunje so nedešuje, vostane pak hišče šira pomročene s blakami tež hišče trochu deščikoj taž do dopodnja, potom ma so uvedrič. Vecik pak hišče kvilu vostane ze severozapada dženca veje a to šopši maksimálne 24 stopňach.
2: Na pučach a na drohach ve honi Vúžice šoporiadku dojš přijet štedere do dženstniše pondžele a do nového tydženia peč po naposledmiše.
1: Serbský rozvoz.

skupina berlinska droha sú to švedžic, naravanie z leta 2001 četorunie bie. Česač posled mich, a to palada my raz na čeraušu nedelu a do Lipska, při jena 40. lipščanským triatlonie, bie čera v Lipsku serbska trojka Teresa Pöpelec, Tadeja Šeferec a Marian Žur v obdžiliua, Lenjan Marian Žur doc bie na olympijske distance jednate miestno starobnej skupine SKP Česač, v vodže na kolesu a na bejanske distance bie von 2,5 hodiny popuču. Tadeja Šeferec a Teresa Pöpelec biešte so v obje na tak menovanej fitnessovej distance v obdželivoj. Športové vôsledky z našho konca zmietu nedom Jan Reho za nás.

0: NDR Sakska, Serbski rozhlas. Šok.
1: V serbskih Bazlicach bi sobotu 7 vjesnych koparnskih mustvov v obvuku vjesného svedženia v dvimaj štaflomaj rao. Na malom vjesnym rajnišču kopaše so v zestave rota a 5 plných rajarjov. Malé finále dobe stará serbsko-bazličanská garda přečivo tamniši modžine v celeniu jednatkov. V končni ry přesadži so vjesné koparnské mustvo z Pieskec přečivo celky z Nebelčic z 2-0. Na miestnach 5 do 7 šiovachu zastupnictva ze Sarnian, Votrova a Miłočíc. Planované dječace turnier so v serbských Bazlicach převed nebe, dokéž nebychu so dosť mústvou dovolá dla přizivili. Športové tovarstvo Sokol Ralbi Cirok je piatk popoludní v Delanách prvný vulky koparnský kemp svietoznatého kluba Real Madrid zakončil. Vône zamovite Juri Benč.
2: Aj tu kemp je oproče jara, dere odbižal, da vedro ne bi docela tak špatne, so bili preli, dokiš aj to ne bi tak horco, da se modere trenovač. A na koncu, piatk smo imeli potem te ulke mitovanje, aj tu fal Walter z Vaska, tu njo tu cirkone kemp netko dobil, on je bil tu najlepši rajot in najdisciplinovanjši od Čech, a tak so se te jacore dipki romađili na koncu, a on smo netko do Madrida lečeč, a si tam je nuru od Real Madrid vobladač.
1: Nekotre koparske vusledki prijotovanskih koparskih rov. Športová jednotka Kruščice, biskopičanské koparské tovarstvo 1-8. Cilc čestných rotov za Kruščanov by Jan Boguš. Sokol Ralbice Horky modro byli nesvači 2-4-0, cilce rotov Baltazar Hajdon, Adrian Voko, novopříklad Niklas Šelc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mužstvo, LSV Hore druhé mužstvo C4, za hosti čelo Trechichu Simon Žur, Maximilian Zárodník a Bosčan Donat. A Sokol Ralbice Horky športové tovarstvo Ljubuš 4-1, za Ralbice Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdon a ešte raz novopříklad Livius Frenzel.
3: Čakujú so Jane Rehori, 7 hodin, 7 načeje. Dobar ranje pšeje, serbski rozvoz.

Monika Kleset, serbskim rozhlasu, 7:20. Hač serbsce nimsce basnice, česky abo ruska basniaka duch čišinského je šich inspirirovau. A nieže 9-10 ľudí je tole sobotu večer na zaroče Serbsko instituta budušine doživio. Meznimi tež v občilnici letušeho mezinárodného kurza serbskej reče a kultúry. Začišče v tutem sobotnišim podavku je Monika Gerdesová zapopadnula. Čera môžachme tole svišeť, čiže v našim nedelnišim programe. A što je to zapas namakače je rozpravu a tež nekotre fota na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.

0: Andrea Spitankova sedom hodin sedoma štocečije. Aj poleda mi ešte raz na konc tydenia, to je so Miłoczanskej skale Vitaj festival svedčil, to ešte ľudí je vo sebe na večerných koncertách prikvatalo, a Lydia Mačiva je si raz sobotu hižo, sobotu pripodňu atmosféru na festivalu ľubič dala, ako so pri hučbe a snobiedže prinje dživaničky zahajšu.
1: Atmosféra na festivalu je vodpínaná. Svonco dere mini, najjevišu hučbnik pri tačelách, nabliže samopečný klip, hosčo, nikoci stanuja, sú ižo trochu mučni od piatku nišo koncerta a filmova večera. Sobu zariadova Jan Vesela je spokojom.
2: V opravdu vulkotne, ko sme jara veľa hosči mili, te koncerte sú v opravdu krásne boli, vaj Boga Vaučicio, som jara ľubivo, tež sa sa imate serbske krutkofilme, tak vidieť by v opravdu cool, tež ten polský act, ten Oskar Mier, hato ja nesem očakoval. So taká dynamika nastane.
1: Publikum je jara písané. Z Lipska, Berlina a z Drežan, Sónie a Delnie v Užice. Vodpolat festivala jo, zo so mosty tvária mes ľudžimi a zo so serbske témy a kultúra dále nesú vod hosči.
2: A jen po prom putne, to posledné cíle, to je všetko jac vodve. Also kúžiš, kýš už inže, přinese na příšerné leto ponienne pône autosobu, hat tak so tut da vorne in der Pomau Kupfelni.
1: Terrain Woko Miłoczanskej skarbe Susesa Festival Kniewali. Pomocnice při barie, v kuchni a při zastupie su přečeljo. Organizacijsku pomoc kiči Daniel Hefner, kiš postara so vo spichuanske svitki, kajš vod zaužbe za serbski ľud. Večer koncerte vodnio workshopy, tak koncept festivala. Kurs Rizbarinia z Bisku zum Schauza Hubert Lange vo Durstva Kamenjak. V vonkoni kuchni so tak duo z romane pizza peče. Přitom so simultane do serbštine převožuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein. Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: Tam šinže voda k tomu.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z Cervi svojbu stanuav. Za njeho je festival dživo a vodpinane runočasne. Bunjetus Initiativu Sitch nur serbska Musika Wumenovet.
5: Mis mit die Rutscheli pres distributiske Butsche, die Maßnahme die physiske Synkonoschaki, Buchmode Chadawatch, na Schalkoristatiach Wujitsu Kassette, aber die Ptatschele, da gestute Sasa Rune Jarain.
1: Joker Masha, se připonju na Vitaj Festivalu v kutku vysokých štomov a z limonádu ľubičta.
6: My se ľubí. Hučba, haj, jara písané, jele serbsce rytče.
1: Tež Max Bagans, Kočebusa a Bernadette Brisanec z Drežan si atmosféru Vitaj Festivala vážite.
7: Ho se zmakajú dolno a grno serbe a to je vesemne taká umina miaze modostnými, miaze umiecami a...
6: To je aj haj lohká atmosféra, jara mione štete, jara ničo hektisce, jara pomalku a...
1: Doniž so potom večer zase cva ľudí na koncerty nepřidruží. Mez druhým vústupia Janka Hanka a Berlínska Dvoa.
0: Po atmosfére na sobotnejším festivalu při Miłoczanskej skále rozpravieše Lydia Mačiova.

0: Polícia z G.
1: Ve Vojarecach staj muži noce na sobotu 27-letnoho s nožom vorozuj a jemu jeho šmoradko rubi vojcuku na škoda 1500 euro, ale štež rubiežnike nevedžeštaj, šmoradko miješe zatvarenu funkciu, zo možeš je spoznač, že rune je. A tak možeše policija pokradnenu handy namakač, státne rečníctvo přikaza bydlenie podľa dneju přepytovač, tam rubiznu potom tiež na Makachu, netko ma taj 17-letnaj vozivenku dla češkeho rubežnictva poštovom kaščiku. Bivi vodže je policajska patrulja lepiva dveju muži 6-30 a 4-40 letneho, kiš staj grafiti je na garažu u šinu pryskavoj, vecna škoda tam 200 euro, tyski z barbu buchu zčazane a vobaj dostanete kvostansku vozivenku policije. A sobotu popodňu je Biskupicach patrulja policie 40-letného z jeho skútorom zadžažova a kontrolovala, mabe elektroježdidlo nebe zavisčené, drogový test reagovaše tež a to na amfetamíny, s tým by jizba muža ke kunci a policia so dále spadom zabiera.

Aj, nešto školi odkrije si našu domiznu netko prozninach, našu bližšu přírodu, krásnu krajinu, mezorecom, kamencom, žitavu, ojerecami, aj druze, či uličiču si znano tež raz do susodne Polske, do Mazuru snač, a votam do Gdańska a Sopota, a dále do Toruna, do mesta Kopernikusa, aj a poznajn, tun mojen tejšišče sobu začteš, majen portnju jac k dispozici, dešli jenož jeden tyžin abo dvaj. Aj takle Polsku přepriečo nazoniš, kak rjane je naš susodny kraj, a kako pines v dobrom zmysle svoja je EU v zajnženych let žesatkach do zanirovania tvarenju, cirkvju a tak dale tykała. To je tam woprawdzie šudžom widzet, samo dyż se v Wrocławju popuču, krasna dotyż tura, dyż synyż so dočaha, ulezeš tam na tutym krasnym dvorništču a potom pěší přes tuto krásné místno.

0: Što ta dženca z vami je? Sče tajke čiche akutne? To je celé nezvučene.
1: Vuje Achimo, dobimo rečeč.
0: Hej, radite ja, što da je?
1: Papa, ty to launi za noemi bulemi ladaš.
0: Hej, Benno. Sem naše staré pšeladau a pytno zodre trebame 4 do 5 šnurych.
2: Sme težku skrešeršovali, dokaž cichme či pomáč.
0: To pak je ľubov od vás, Miera. Ale če od las, če nietko tajce kutni?
1: Přitom sme čítali, za dobe husto dječi v našej starobie tute bude šič.
3: Vo sebe v Pakistane, kde so väčšina bulu na sviče produkuje.
2: Hej, při tým dobe von jednotlivé kožane pvate romade šič. A jeličky za šiče kože sú votre a dječi so z nimi husto skávaja.
1: A v tým času, když bude šia, nemôže v šuli vuknič. Jadr netko runie von rade do šule nekoču. Ale přece ište lepie, hač cývý dzień nekoľko bude šič.
3: A oni dostávajú za túte češke dživo jenož nekotre senty na kužiotu bul.
2: Preis hodre, so dybia s tým svoje kude svojby podbyrovať. Ale tých rozprávach hustos dí, so sú dži celé jednore tuňče hač doroščení.
1: Nebyšu da svoje svojby lepie s tým podbyrali, když do šule koďa a potom pravopovovane navuknú?
0: Pomavu, pomavu, ľubi dži. To je šo silný tobak, štož mi rune povedače. To klinči opravdu zlé. Vy máte tiež pravie. Dzieci nebuchu smili svojby s dživom podpierač dobieč. Jeli sú svojby tajke kude, zo zdáva so to trebne byč, mievo so na tým nešto zmenič.
2: Sem še rozprávy skvadovala, ktoré sme namakali. Tak môžeš si ja tiež ešte raz prečítať.
0: To na každé páčiňu, Mira. Ja so vopravdže jara vieselu, zo na tajke nešto dživače. A slúbiu vám, zo jenoj špúle skázam, pola kotruž je jasné, zo sú bez dječaceho dživa nastali.
3: To je zubo, papa.
2: My však necháme, zo dobia druhé na sviče, dječi za naše veselo čerpieť.
1: Celé pravie. Bylo veľa renčo bylo, když bych učí, když s tými bulemi rád smili. Mysl toho, zo dobia je šič. Yeah!

0: Kuchta. Doroštene přewod přewza Halina Vencena. Modosni přenocuachu prinju noc Helmstorfje, dženca přenocuja Pirnja. Tež skupina doroštenych do krupki putnikuje, oni startuachu včera rano ve Votruvje, v obje skupinje jutce do krupki dobiežity sredu sveča tam zromadnje s dalšimi putnikami božumšu tamniši bazilice. Modosni runje tak, kajž mała skupinka doroštenych so štvrtk zaso na dompuč podača. Z prózdninského lewa serbského šulského towarstwa ve wodu w Hendrichecach je so konc tydźenja 60 dzieci zaso derje domoj do Łužicy nauročiło. Kaž tým pomocnikov a vednica lewa Silvana Gruborova žilichu sú jara spokojom. Na dživaničkach, lesnym biehu a športových ubydžovaniach sú so dzieci ze zapalom v obdzielili, mytovanie skupinských dživov, kupanie blízky kupeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10 dňovského poskytka za serbský šuleriu a šulerku 4. do 7. letnika. Ješanski a skakanski turnier v Bošecach je so včera z vulkim mytom Budešina zakončil, kiš je Ješar Elias Hiršfeld sobu do Ljubnica Severni Sakski zau. Šmaucovim kape přesadži so Pepe Šlegel, un sme so přes vosebite sedva veselič. Serbsce Ješar je bichu Nižo-Sakski a Braniborski v uspěšni, Zarendorf je vodoby si křesťan zarodnik zromadne ze sakským mústvom mnohostronských Ješarjov prinemestno zjazkovým mústvovým vubydžovanju. Braniborským Galinčenje zavěšče si Peter Bobka tiket za zvězkový šampionát ve Zarendorfje ze svojej kobvu Dobra. A to oni bichu naše Polše, kiž namakače tež CVG na našich internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: A takie cyle pomału są słon, co wudrapa, kajś są wiedra riotisz wyszczyli, biehu dnia są mianujcu wuwiedri, ale sylny wieci kwostanie, a wie ze severo zapada, dżęca dostaniemy biehu dnia po to maksymalnie 24 stopnio.
2: Te moczele czaja po niebiu, rejne to upada. Popkane pokive za našu končinu žane nimame, tuž přijeme dále dobru jezbu, to džensnejšie je pondžele 5 po napodžove Čeche.
1: Serbský rozvoz.

Da prosinach snanoras dokina, hajčorlanic, nimale štorceči rozdjelnych filmu, maja ve budeskim kine napšikvat na vubir a z toho voko znajmenča pjatnače za džeči a modostnych, dokvilo s vulkim vúspichom beži pjate džel Toy Story a cua rič dalších filmu, to je poprom za kuždoho nešto podla. Šulskim muzeju struži, chcieža so jutze raz z papieru zabierač vo džesačich do popodňacioch. A vodeče kuždu vútoru a štvort k veliečných prozinách maja tež ve muzeju zapadne Vúžice kamencu prozninský poskytk a to stajne dvimaj do napo štyrioch. Hej, kajž ste dženca snači, že slyšeli, abo sami tež viesče, v sredu budú putnické kemše krupce do podňa džesačich a v sredu bude tež zase večerné kino pod hom nebiom ve Čornym Kumcu. Informatické večer za vobydlériu z Biskec, vútvara spešná interneta dla, zmia v sredu a to večer šestčich ve gmenskej žurli Nebelčicach.

0: Anna Maria Brettschneideritz, dolle bie, wosom hodzin, styria pusta, za šestč menšinu, budže džewetšich. A dolle netko je čas za milenu švedžic z miłočic.
1: Nábožné slovo.
2: Znajče tun vo komik, když před komputrom sedíče a ničo viac nefunguje? Vobrazovka je zamrznená, program visa a jiničke štož poma je klasický nový štart. Juno doa došť na tastu stvočič a hižo system zaso beži. Ja sem so v poslednim času kusk tak čua, kajž blokovaná. Jako dobeo v svojem živenu nuzne raz na update stvočič. Nové dživo, neznate mesto, abo prošče jenuž pospit, so boh staré zmylky zasobu vostajua. A spravne prajene, to je mi strach načiniva. Nové započatki sú jenuž zrytka bez problému. One sú často kaotiske, a človek čuje so najprve cíle zubene. Ale přitom mi jedna mysl poma. Bo nie je žaden krúte šéf, ktorý za nami sedí a naše zmylky líči. Podľa neho nedáva žane přepožde, abo sú to zakomdžíva. Za mňa je on bolet tún, ktorýž mi ruku na ramio položí a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Môj to netko romadže, hýšte raz pýta môj. Kujžde ranje je nová šanza. Jeli zo mače potajkým dženca tež tún začišť, so treba če nová štart? Zvýrče se. Netreba če to sami zdokonieč.
0: Tole praj Milena Švedžic, Miłočic, nadavku a zamovitosť či farské vikarie, pančicach kukuje. Zvýrče.

0: Ko tova sezonga jase zachopiva. Cora jase Berkovach ubižova vo činašča retarjo na sto či a čižastem kokoše, činaščo žiočo vedrastve jo gotovo vo sobu a predne kráľ tojo letosa 18-letný možinský šef Berkojskej možine Max Lehmann. Vynio s tým kvalificirované za superkokot ve septembrie. K čišemu razu ju jo cunio sobu a ninto jo klapovo.
1: Es wurde mir halt auch vorgelebt. Meine Eltern waren auch beide in der Jugend. Mein Vater ist auch immer mitgeritten, also ja.
0: Po tradícii Josebe král uzvedil pen svoju královku a to je 23-letná Laura Weikartoec.
2: Ja, Erntekönigin zu sein oder Erntekönig, das ist natürlich auf gar keinen Fall uncool, sag ich mal. Also das ist schon, ne, tolles Gefühl, ja.
0: Se zaušem vireš na Köln, za to treba mogi modostne južo kurážu, teke negajšne Zoriak a Berkova, Erik Bivur jo sobu rejtoval.
3: Also ja tu koru ako retuju, ja tu znaju, a ja begroniu, až ja vistu dost som. Pön na tej strekje, ja to pön ešte nieco drugik, ale ja som myslím, až ja som vistu dost, čo?
0: Jo, až seži Erik kšute vesodle, za to kúžde leto trenirujo.
3: Leto sa som južo treniroval za jenské retovanie, dlatego som mal vorsprung meo. A pön za kokot speciell som ešte raz dva raza treniroval.
0: Leto sa nio Erik pak tak veľa gluky mil, teke za kšidvo nio dosekavo.
3: Ja som jano sobo getoval, som vredu mil. Also ne som nic vapal. Also teke ne som padnu, to teke musem k tomu gronišť, to je nejvážnejšie za mňo, až nic sa nestanio.
0: Ja, to je na kúžde páto nejvážnejšie. Snáš klapujo pen přidúci leto ze stítelom pla kokota Berkovach, žňovne kralbyš toga jo ten veliký cíl kúždego retarja.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Informacije vete Vitaj festivala v Mivojčicach mame tak teke z Rovnigo, žež su svišili na nepilic tvrje, a bilanca srpskega teatra ta buža rolo graš nento v naših povijesčach ojo Grego Klim. Dobro žen. Nekak 300 ljudi je obšišlo na letosne Vitaj festival, ako je se vedmio pjet, a sobe tu pla Mivočic v Gornej Vúžice. Ko-organizator Daniel Hefner šegnio pozitivne facit.
2: Na Vitaj festivala je bila na obšogu serska duša cuž, sobotu je dao redne line-up, Spelinska droga, Janka Hanka a Jake Švarc. Sme mieli viele regionalnih serski produkto a pivo.
1: Vitaj festival de Zvezaš Luži a teke Zvezaš Dolnu a Garnu Vúžicu. To su doživili teke oglidarje festivala, napšikvat gösč z Hršibusa Max Bagens.
3: Ja se myslím, to je teke taki rum, aby taki vieste čach zgubili. Dokudaž ve taki mam już ten zašiš, až to z tej zielonej svieta, na jednom boce Dolnoserbe, na drugom boce Gornoserbe, ale ho to žednu rolu nie grajo.
1: Tovaristvo Nepilic Tvör v Rónom jo svešivo sobetu svoj lešojski svežen, předsedari Manfred Nikel jo se užikoval plac vonko, plavesneje možine, obor plac Hrebenskeje gmejne a serskeje zavožbe za jih njevomucnu pomoc a gledali su gromože sljed k na to sledne pol leto. Rónocasne so spominali na pobura a Ludovika spisovašela Hansa Nepile, kterýž sveši predniga augusta svoj 206. posmertne narodne žije. K tomu słyszę się net wici w telefonacie z Manfredem Nikelom. Nemsko-serbske ludowe żywadło budyśen jo sięgnęło úspěšnú bilancu tej krajnej doby. 6200 oglidarjo doživiło dolno a garno-serbske inscenacje. Wesebnie úspěšne jo był kusk vo serbskich utrogovarjach ven do sveta ved Ester Undis. Už 1000 ľudí jo vižovo pupku v teatr Kraloka Barvo, ako jo bylo teke dolno-serbskych šulach a hortach tuce. Nova krajna doba startuje jadan a 6. augusta. Zavožba za serbski ľud spěchujo kúšť leto serbske projekte, išti ten týždeň až do 1. júlia dajo šansu se pracovať s projektami s volumenom už 6000 eur. Ako informirujo zavožba Petre Fier, to projekte, ako deje se převiasť še přiducem leše a hejgen tak strukturné projekte ve Sakskej. Pesče še přospeň jamo kupen vici obgledaš. Šikne informácie a pedvožky stojí na internetovém boku serbskeje závožbe. Jadro. Svojnco a uatam tekem rokove nad Dolnej Vúžicu, topší maximálne 3 a 2 žasča krádach. V noci môžu sa ešte raz pepataš, vyče pončochu šoplej a rednej při 5 a 2 žasča krádach. V noci na sriodu sa uviedrijo, gviestate nebio přinieso chvodné temperatúry při minimálne 12 krádach, ale je vec rejší toho týždňa bude zase garúco, už je 3 žasča krádu a suche kroni vietrova připovieš.

0: Jo beste, až jo sa Hanzo Nepila narožil prednego augusta leta 1766 v Rónem. Preto jo so vedpovedne zapis namakal v cerkvinich knigvach. Jogonan Mati a Marš Maria, ste pšozovi leto pred narodom Hanza, ten nam žinca znate Nepili stvor. Von jo jen posče uporežal, a jo se nažival status poubura. Jo redko tak, až tak viele a až do slednego detaila opisane informácie dostaš vo burskem živinju. Toma mese žeko vaš Hanzo jo nepili samemu, preto vyn jo bol jaden tych veľgin mávo búru za svoj cas, kenž jo přichodným generáciám písne zavostajú zvúconosti a vášne zažaržania burskeje ľudnosti. Ako máve gulc jo bol Hanzo Durdakojský a viedvacne a jo s vytvorionema vytzoma svoj obsvet obklidal. To jo posče ve svojich autobiografiskych zapiskach opisal, kak ráde jo na úsoge bome zalies a ve svet od Goreka vyžel.
1: A ve tých lomach sú byli to dla tajke veľké šmrioky a malé šmrioky a veľké chojce a malé chojce a kúpe volšov. A tak jare guste su byli. To jo bylo šo čmole, tyž ve nich jedn chujdžil jo. Tam jo bol tajky pravý lies, a guste lies za te tašky ve tých lomach pari. Niekotare šmrioky su byli gor tak velike, ako ten sliepjanský torm jo. A galuze su od nich vysali až do zemie doloj. A kotare šte nejvykše jo byl, da na tom som lies gory až na same verich. A to som videl lisk, a sliepe, a briezovku, a trebim, a milaras, a mojkojce, a rone. A dež dolej gledal som, da jo se mi ta zemia tam jare, gnisko a dlemoko zdala.
0: Za njogo dere jo bylo, až jo mogol pla vesnego šlodarja, nauknuš stori zime pisaš a cytaš. Pisanje jo vordovalo jogo vosobinske vjasele při šeškem burskem živinju ve holandski sy. Von jo vytros ve veľgin chudých pomirach. Ako jo napisal, jo cesto byl gvotne. S chylami jo se živju od vompucha a gline. Po legendže jo na Čižaša kniglicku napisal. Veče žiltych su jomu svojšpne po starem navogu sobu dorova dali. Su to tak a tak vytgotovali ako budne myslicky starie nare. Jano Peš nepilových rukopisov jo se s případom zachovalo. Te su historikarjam a drugim sležarjam žinca vážne žretva za jich vedomnostne živo. Teke což nastupa slepjansku sersku rec, v kterejš jo nepila tak poetisky pisao.
2: Gledajčo, kak te trajde nam derje gurje rozčije po tých rianich čoplich deščikach. A to slunsko zase riane svieči a svoju čoplotu vodce dava na zemju a na trajdu. Až vona rozčo, ze svoju mocu se gurje pozbigujo k tomu slunskoji. A ten vietr te splitska pogibujo, a ten dešik je vopkropujo, až voni riane cista a viselne gurje rozčije, svojemu vuzgraleniu a svojemu dopelneniu a strove ľuďom a skotu. A my je potom pilne a ve veselosti žnejome a do našich prožňu chovame a se jich veselíme, až buďome je tež zase strove vúževač. Z Božeje gnáda a smilnosti.
0: Pozdejšie slepjanský fara Matej Handrik jo nekotare texte nepile po želach v casopisu Mašice Serskeje udal. Nevozjavil jo texte, v kotarech jo Hanzo nepila opisoval nedobre svojšpne pomiry, vosebne za cas, ako jo bol staré umenka. Teke v úsokem starstvie jo deo napeli živaš, dokulaš neo dostal dosť kieži, ako jo písal. Veliše 1866 v žoknovanem starstvie vo 9 let jo Hanzo nebila umrel. a ve jogo rodni s Vronem jo se zavožovo před veci ako pišna šaletami tovaristvo nepilictvor, kotarež co nepilove zavostajenstvo oplivaš a lužam pokazaš, kak su Serbe nega bydlili, živy byli, ževali, kak návogi su mili a kak su pejedali. To obtvarži od zvonk tovaristva od prednije stunde dita redu.
3: My sme se od zachopenka to dogluvi stajili. Nic zabeč, čo zraz o naši rejani končili bylo. A to sme se tak stajili na moto a za tým motom se živine celé leto južant a šetce užerame za zdali nieco zgonič, kak to jo bylo, což my viac nevieme. A my chceme to žiadať, čo naše sarske ľudže gotovali.
0: Borský dvor sú cvonky tovaristva v jogo, od Hansa nepile natvarjoni formie uchovali a sú natvarili z toho pšaue do Moniský muzeum, v ktorém špytňoš hrší duch predného serského ľudového spisovašela z borského štanda.
4: Hanso Niepila by ten tyžin sobytu 1. augusta ve svišiu sveje 260. narodniny Marion Štenzelova jo na njogo spominała. Citat z jego zapisku jo ze was archivovega uščovania ved Rože Šenkarjoveje. Po muzice telefonirujom s predsedarjom tovaristva Niepilic dvor, suga na koncu tyžinja mili svej lišojski svižin, co me vižeš, na kaki part bostak Niepilic pile svieže a co my tak już na przyduce wierażk, przyduce dwerowe svieżin pokazasz.

0: Pri telefonie mám nento pšetce, Daria. Tovaristva Njepelic-Dver Veronom, to je Manfred Nickel. Dobre žen.
1: Ja, dobre žen.
0: Vyga svišišo Veronom, a to Borstag Hansa Njepileten by prednikom Augusta vesvišil 206 časete narodnine. Nic. Máš o neco predk na tom dňu?
1: My gromadžo čižujeme a budeme kusvieči kvitky tam naliezať na svoje flacku a pun budeme na našem dôskym cvičenie. Ten burstak s tým goščím, všetkým goščím na našem tovaristvo tam pun cvičiť.
0: A to bude v septembrie, akle nic?
1: To bude v septembrie na našem dôskym cvičeniu. Posledne nedelu v septembrie. Jo, a budeme kus se dospuniť a našok Hanzo Nepila.
0: Potakam, nento vime južo, a môžeme sa na ten přiduce svieži na Njepelic dare Veronom jaseliš. Všo nento na koncu týženia teki južo sviežili nic, to je bol ten lišojský sviežin na Njepelic dare. Jo, ten bol redne?
1: Jo, my sme ten večný sviežin, sme sobotu sviečili na štvorio 220 let staré budoval a ja ještě živé, to som tam tež našem goštím pojedal, ten bol jo zase tak, kaž Hanzo Nepila ten natvaril jo, ho ještě živé.
0: Ten dvar jo teke národninem jo. Živé jo ten dvar, což čo tým goštom ulicovali, máš ove jeden příkvod, co také tu jošo na tom dvare žince ešte?
1: My s tým džičimi te projekče tam gutujeme, to džilo s tým lienom a pun pokazame ten džičam, kaž jo na Hanzo písal, kaž na Hanzo Nepila z perku to pokazame a co te burje, peri su všetko dželali to na tem dvore, pun pokazame všetko.
0: Při telefoni jo bo ten pšetce dar tovaristva Njepelic dvore, to je Manfred Nickel. Žikujú se za te informácie.
1: Jo, prosím.
0: Božím je.
1: Božím je.

Dolni Łužycy su se zase zachopili žnjone svježenja a mycame ten tyžin pöklidnu še do drugich krajov, žož oplivaju pedomne tradicije ako v Dolni Łužycy. O tom jo sližil Michael Maja a jo vezjevil pred dvima letoma v rozlaže red přinosku pod titelom Přisvežbne a pedobne predovniki vapanja kokota. Nikotare přes Majera opisane příkvady, co my vám ten týžin krotko predstajíš. Zachopíme z tradicius malé gmene El Carpio del Tajo ve španské provinci Toledo o svěže rono ninto v júliu tak pomenione Corellos Gansos. Gusece rytovanie to jo. Svěžen převožujo dujarská kapava, na vrotach vise z gvovu dovoje vesebne pyšne njabogi exemplar pierine. Nic pak kokot, ale gus. Jo, to jo jadnučki rozdžel, gledajúce na návok v Dolnej Łužycy. Jo, a našu prednú štucku knižionem svieženiam, dej uspívaš Izolde Natušová, náš kokot Willem, jo ty

Ja, to je bila naša muzika tyženja, a víče startujeme pens našiju noviju zériju ze slepjanského módu a víče svýši znata mezzosopranistka a nosarka Myta Čižinského svej píš a píša se ten národný žen, to je Tanja Donatec, na muzikalický potré Myžošo se jaseliš a redne sarske árie. Míša spätobne a úspešne tyžen, tože se vám Anja Kochojc-Švarcová.

0: Kako to vás zonga, ja se zachopiva. Cora ja se brkovach ubižovavo, či našto retario, na sto, či a čižastem kokošem, či našto žiočo vedrastve jo gotovovo sobu, a predne kráľ tojo letosa vesem našto letne možinský šef, berkojské možine Max Lehmann. Vynjostem kvalificirovane za super kokot ve septembrie. K čišemu razo ju jo cunio sobu, a ninto jo klappuavo.
1: Wurde mir halt auch vorgelebt. Meine Eltern waren auch beide in der Jugend. Mein Vater ist auch immer mitgeritten, also ja.
0: Po tradici jo sebe král uzvilju pen svojo královku a to jo či atvažašta letna Laura Weikartoec.
2: Ja, Erntekönigin zu sein oder Erntekönig, das ist natürlich auf gar keinen Fall uncool, sag ich mal. Also das ist schon, nö, tolles Gefühl, ja.
0: Se zaušem vireš na Köln, za to treba morgi modostne južo kuražu, teke negajšne Zorjak a Berkova, Erik Bivur jo sobu retoval.
3: Also ja tu koru ako retuju, ja tu znaju, a ja begronju, až ja vestu dost som. Pön na tej strekje, ja to pön ešte nieco drugik, ale ja som myslím, až ja som vestu dost, čo?
0: Jo, až seži Erik kšute vesodle, za to kúžde leto trenirujo.
3: Leto sa som južo treniroval za jajnske retovanie, dlatego som mal vorsprung mejo. A pön za kokot speciell som ešte raz dva raza treniroval.
0: Leto sa nio Erik pak tak veľa gluky mio teke za kšidvo nio dosekavo.
3: Ja som jano sobo getoval, som fredu mio. Also ne som nic vapal. Also teke ne som padnu, to teke musem k tomu gronišť, to je nejvážnejšie za mňo, až nic sa nestane.
0: Ja, to je na kúžde pár to nejvážnejšie. Snáš klapujo pen přidúci leto se stítelom pla kokota barkovách, žňovne kráľ byš toga jo ten veľký cíl kúždego retaria.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Informacije vete vitaj festivala ve Mivojčicach mame tak teke z Rounigo, žeš su svišili na nebilic tvrje a bilanca serskego teatra ta bužo rolograš nento ve našich povijesčach ojo Greko Klim. Dobro žen. Nekak 300 luži je obšišlo na letosne vitaj festival, ako je svetmi opet, a sobe tu pla Mivojčic ve Gornje Łužice. Koorganizator Daniel Hefner šegnjo pozitivne facit.
2: Na vitaj festivala je bila napšogu serska duša cuž, sobotu je dao redne line-up, Spelinska Droga, Janka Hanka a Jake Švarc. Sme mieli viele regionalnih serski produkto a pivo.
1: Vitaj festival de Zvezaš Luži a teke Zvezaš Dolnu a Garnu Łužicu. To su doživili teke oglidarje festivala, napšikvat Kösč z Hršubusa Max Bagens.
3: Ja si myslím, to je také taký rum, aby taký věste čach zgubili. Tokoláž, ve taký mám už ten zašiš, až to z tej zelené světa, na jednom boce dolnoserbe, na druhém boce gornoserbe, ale ho to žádnou rolu nehrajo.
1: Tovaristvo Nepelic Tvr v Rounem jo svešivo sobetu svoj lešojski svežen, všetce Dari Manfred Nikel jo se užikoval pla cvonko, pla vesneje možine, obor pla srepenskeje gmejne a serskeje zavožbe za jih njevomucnu pomoc a gledali su gromože sled, k na to sledne pol leto. Rounocasne so spominali na pobura a Ludovika spisovašela Hansa Nepile, kterš sveši prednjega augusta svoj 266. posmertne narodne žive. K tomu słyszę się net więcej w telefonacie z Manfredem Nikelom. Nemsko-serbske ludowe živadło Budyšin już sięgnęło úspěšnou bilancu tej krajnej doby. 6200 oglidarjo doživiło dolno- a garno-serbske inscenacje. Wesebnie úspěšny jo był kusk w serbskich utrogowarjach ven do świata w Ester Undis. Už je 1000 luži jo vižovo pupku w teatra Kraloka Barvo, ako jo było teke dolno-serbskich šulach a hortach tuce. Nowa krajna doba startuje jaden a 30. augusta. Zabožba za serbski ľud spěchujo kúšte leto serbske projekte, išti ten týždeň až do 31. júlia dajo šansu se pracovať s projektami s volumenom už 6000 euro. Ako informirujo zabožba Petre Fier, to projekte ako deje se převiasť še pšitúcim leše a hejgen tak struktúrne projekte ve Sakskej. Pestče je pšospe njamo kupen veci obgledaš. Šikne informacije a petvoški stoje na internetovem boku serbskeje zavožbe. Jadro. Svojnco a uatam tekem rokove nad Dolnje Łužicu, topši maksimálne 3-2 gradach. V noci môžu sa ešte raz pepadaš, vyče pončochu šoplej a rednej při 5-2 gradach. V noci na sriodu sa uviedrijo, gviestate nebio přinieso chvodné temperatúry při minimálne 12 gradach, ale vecrejší toho týždňa bude zase garúco, už je 3 gradu a suche kroni vietrova připovieš.

0: Pri telefonie mám nento pšetce, Daria. Tovaristva nebylic dvere Veronom, tojo Manfred Nickel, dobre žen.
1: Ja, dobre žen.
0: Vyga svišišo Veronom, a to borstak Hansa Nebile, ten by prednika Augusta Vesvišiu 206 časete narodnine, nic. Máš o neco predk na tom dniu?
1: My gromadžo čižujeme a budeme kus sveče kvitky tam naležat na svoje flacku a pun budeme na našem dvorskem svičenje. Ten burstak s tem goščim, všetkim goščim našem tovaristvo tam pun svičič.
0: A to bude v septembrie, akle nic?
1: To bude v septembrie na našem dvorskem svičenju. Poslednje nedelju v septembrie. Jo, a budeme kus se dospunič a našok Hanzo Nepila.
0: Potakam, nem to vime, južo, mižeme se na ten přiduce sveži na nebelic dare Veronom jaseliš. Všo nem to na koncu tyženja teki južo svežili nic, to je bo ten lišojski svežin na nebelic dare, jo ten bo redne?
1: Jo, my sme ten večne svežin, sme sobotu svečili na štvorio 220 let staré budoval, a jo, ješi živé, to som tam tež našem goštím pojedal, ten dvor jo zase tak, kaž Hanzo Nepila, ten natvaril jo, ho ješi živé.
0: Ten dvor jo teke národninem jo. Živé jo ten dvor, což čo tým goštom ulicovali, máš ove jeden příkvod, co tak gotuješ o na tom dvore, žince ešte?
1: My s tým džičimi, te projekče tam gotujeme, to džilo s tým lienom, a pun pokazame ten dzieciom, każ jo na Hanzo pisal, każ na Hanzo nie pisał z perku, to pokazame, a co te burje, peri su wszystko dzielali, to na tym dworze pun pokazame wszystko.
0: Przy telefonie jo był ten przedze dar towarzystwa Niepelic dwar to jo Manfred Nickel. Dziękuję za te informacje.
1: Ja, proszę.
0: Boże mnie.
1: Boże mnie.

To je bila naša muzika tyženja, a víče startujeme pens našeho novýho zériu ze slepjanského módu a víče svýši znata mezzosopranistka a nosarka Myta Čižinského svý píš a píša se ten národný žen. To je Tanja Donatec na muzikálisky potrý Myžošo se jaslíš a redne sarské árie. Míša spätobne a úspešne tyžen, tože se vám Anja Kochojc-Švácová.

0: big substance, mother.
1: Na wopyt ke kruščanske mordine sme so dženca podali, voni vôjť oja sedmú stáciu byť štúrit vajte sa čišta dvaci. A dož podaš so vod rajnišča smer klubonia mordinského kluba, stúpa vojn pražných kováskou, tvároškou a viele dalšie svodne jedže do nosa. Přimni ste je tunetko Milan, šéf kluba, a von má pravý přelad vo napojach a jedži. Přeračam dole raz, što bola vás dženca všo dobro dala.
2: A je po nás dávaj a bražené kubarsky, bražené tvároška a nás mokýš special, náš na nemce prajené fleischkäse.
1: Aj a z kejko ľudí mi ešte vopoprom takhle líči, den sa ráno však to vedro nie celé tak dobro upadalo, z kejko mi ešte vo takhle líčili, kak šo to snáč tie šoku skalkulovali.
2: Aj, ľadajú na to vedro, smo ja raz pokojom, že z tej líčbu tých ľudí, vyzo ľadajú na posne leto, by to trošku jace, ale musíme spokojom.
1: Hej, a krotký feedback, ká po vašim menu netko hune beží také so spředávaniom?
2: Nieke tak pomalku beží, ši sú syte a píjaš ten tien po napoje a oj.
1: A ešte mi rune také ešte kus domyslíš, je lízo, ja tam nieke nujem, ká voko vás upáda, a čo máčo vyle, jedže tu, abo nic.

0: Škoda se nemůžu já jako radiska za kulu poskoč.
1: Hello, Agent of Liberty. Can I help you?

0: Zad kula.
1: Každú pondelu.
2: Dohromady 45 modostných putnikuje tu kvílu do Krupky. 18 z nich prvý raz. Duchovne ich převodžuje kapvan Peter Mroz z Budeščina. Dorosčený převod má Halina Vencena. Prvnú noc přenocovachu v Helmersdorfe, dženca v Pirne. Sredu svieča v Krupce zhromadne s dalšími putnikami Božomšu v tamnejšej bazilice. Na vesnym svedženu v serbských Bazlicach boby nímale 1200 ľudí. Verš k nedele bychu v ústup horianu k rajnšemu bioku, písaný program vesnanu z Mordžinu a Čičinu, kajštež v ústup vúdvorskej revanskej skupiny. Z prozninského ľova serbského šulského tovarstva ve vodu Hendrichacach je so konc týdženia 60 dětí zase domov do Vúžice nauročilo. Na dživaničkách, přílesným biu a športových vůbecovaniach sú so dětí se zapalom vobdělili. Mytovanie skupinských dživů, kúpanie v blízkej kúpieli a rie tvorech uriane zakončenie 10-dňovského poskytka za serbských šulorů a šulorků 4. do 7. letníka.
0: Zadkula.
1: Zeus, Zeus, Zeus. Každú pondelu.

0: Satkula.
1: Schropp jetzt.
2: Tutunkat zdržená podreki mot 11. julia do 1. augusta svieča v Gulovie pri mestčanským hače Pampic. Najjevišču očakuja vás napríklad U-Beats, Melones alebo tiež O2 Sounds. Za počatky piatk večo od napodživečich a zastup za kombi-ticket vúči až do nače euro. Radlovská modžina preprošuje na Barov festival, a to od 7. do 9. augusta. Sobotu očakuje vás EDM, pop-hučba, kajštiež house-hučba. Tiež techno-bunko bude znova otevrené. Dalšia osobitostka je tankovania, kotraž otevria v džesačich. Dekanatná modžina přijatuje vúlit modžiny do srednje Vúžice, a to nedželu 13. septembra. Plánovaný je nežbo v sprovjach, nemsce spraj, bola hamora. Čomikovanie po sprivi a krylovanie. Přinožku čina 25 euro na osobu. Možné přístupy za busovú jezbu sú miestrujem Radvo, Krušice, Voklice alebo tý škulu. Niečo vokovo večer na povosemich v Šešice zase doma. A přichádna stácia Beach Tour Rádia Zátkule je po zvučenom vášnu punželu 3. augusta a to v Gulovie. Moto za tutunženie Kupanská trasa.
0: Zátkula.
1: Tu som do.

Hej, du vil krusche dig af, hvor er jeg så danser? Hej, måske nu snart ret lunch i finale, snart så nogle tids var sidst. Hvor tror du på mine er du stjerne mens vi finale? Zambuka Oysters mustro, hvor går Kaspar Radisvaga og Elias Akumara? Gæst der mustro serbska raketa, men så gæst lige vi møder tids af, der er mere mens du er Matej Kovosu. Jan, hvor prøver du på det du så? Jeg har napjatte rejer, du tænker. Stige šiške ci za serbsku raketu, oni maja tiež runne nadavk. Tam by nejara dobro pšiu zače, tohle ten dubk nemôžeš so náže za Zambuka rozsúdiť, potaj gým je nadavk za sobo la serbske raketu. Elias Komo pšiu za a staj na Kasvora Džisoga. Hej, to byt potom netko ten dubk za Zambuka, potaj gým sydom k štyri. Za serbsku raketu přece ještě. Já si myslím, že to bude jeden jara napjatý dvůboj tunečko. A já se potom ještě raz přizvíju, když můžu já co říct, jak netko opravdu tla končného rezultáta vypadá.